0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
2: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
3: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
2: www.mirakulum.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 6 minut před 7, dobré ráno, jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka a souhlas s Mejou. Je to všechno o penězích, tak slibuju, že dneska nějaký rozdáme. V jaký podobě to za chvilku prozradím? Teď se jdem podívat s Kubou na silnice.
1: Na trase ze Vsetína na Valašské Meziříčí za Jablunkou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením. Na dálnici D4 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Dejte pozor. A na kolonu se připravte v Brně na dálnici D1 před sjezdem na D2 směrem od Vyškova. Aktuálně tady naberete zpoždění kolem 10 minut.
0: Na trase z Domažlic na Plzeň za sjezdem z dálnice 5 havarovalo osobní auto, tak dejte pozor. Z Teplic směrem na Ústí nad Labem za Chlumcem bourala dvě osobní auta, takže počítejte v obou směrech se zdržením. A v Plzni v Rokycanské ulici směrem od centra u Hřbitova se srazila dvě osobní auta, tak zde také počítejte se zdržením a dobře dojeďte.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
0: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
10: Hit Radio 90.
11: Když pondělí přežijeme, tak se večer dočkáme vyjasnění. Přes den bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
11: Sliboval jsem peníze? Já myslím, že jo. Tak prozradím, že půjde o lístky, o vstupenky na koncert, o dva, mají hodnotu 4000 korun, jsou totiž i se vstupem do VIP zóny a řeknu, že to bude na činasky. Já se jmenuji Vládě Řepka, za chvilku prozradím, co pro to udělat. Slibuju, jen co dohrají Pearl Jam, Alive, řeknu. Příjemné pondělí 15. června je 7 a vy jste z Hit Rádiem 90.
10: Hit Rádio 90.

0: Dvě minuty před čtvrt na osm, dobré ráno, Citra DM 90 a Pearl Jam. To je hit, který mě úplně nutí nazout si tenisky, možná nějaký i těžší boty, aby se na nich bláto ztratilo, a vyrazit někam na festák, nebo alespoň na koncert. A co takhle třeba činasky? Protože ti mají před sebou teď Open Air léto 2026 a v rámci něj vystoupí příští sobotu 27. června v Zámeckém parku ve Vlašimi. Lístky rozdáváme celý tenhle týden, dva už od nás získal, David dostal, tak jestli chcete být další v řadě, tady je výherní hit. Až uslyšíte Stejně jako já od Činasky, 720 868 636, točte Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Hit Radio 90, rok 98, Ace of Base, 7:28. Dobré ráno. A tohle znáte? Záběr z vrtulníku.

0: Krávy, krávy, ropné věže. Pána z Brna za chvilku nechám prozradit, o čem to je, ale vy už víte, ne?
1: Česká televize Brno uvádí americký seriál Dallas.
0: No jasně.
1: 13. Volby.
0: Ano, volby. O fenoménech seriálu je i nový díl našeho podcastu Vypalovačka, ten je od včera venku a je celý o seriálech, že parto?
2: A něco takového byla ještě ta Manuela, ne?
3: Já jsem si totiž původně myslela, že Manuela byla nějaká sprostiárna.
4: To byla Emanuela.
3: To byla Emanuela.
4: To byla Emanuela. Manuela byla normální telenovela. To byla klasická telenovela Manuela.
2: Taky tisíc dílů, ne?
4: A pak ještě Divoký anděl. No Manuela byla ta slepá, ne?
3: Podle ne, to byla Esmeralda.
4: Jo, to byla Esmeralda.
3: Počkejte, pojďme si udělat pořádek v dívkách. Takže Manuela byla italsko-argentinská telenovela. Pak byla teda Emanuela. To byla nějaká ta sprostiárna.
2: Jasně, a to byly filmy ze 70. let francouzských.
3: To se netahejme, dobře. A pak to byla Esmeralda. No, to byl vlastně taky takový ten železního kult, že jo?
2: A to byl ten anděl, ne? Co si
3: ne, to byl Divoký anděl. Natalia
4: Oreiro, Divoký anděl.
2: Esmeralda je hlavní postava
3: Kámo,
2: seriálu Divoký anděl.
3: Kámo, ty chodí jenom do kina, na televizi vůbec nekoukej, ty si to vůbec nevyznáš.
5: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A kdybyste hledali, tak na všech podcastových platformách nebo na webu Hit Radio 90. Všude tam najdete náš podcast Vypalovačka. A my hrajeme dál nejvíc 90. v českém éteru. Je to tak? Souhlasí i Mary.

nejvíc devadesátek v českém éteru. Ale nejsme retro. Hit Radio 90.

0: Jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďo Zepka a pana Briana Adamse 7.40 asi představovat nemusím. Dobré ráno. Nevím, jestli jste to v té rychlosti postřehli, ale text tohoto hitu je plný odkazů na luxusní módu, konkrétně Armani, Gucci, Versace. No to Brian příští týden v Brně, tam bude tak trochu bez efektů, zahraje akusticky. V Brně, v Janáčkově divadle. Jestli ho nestihnete tam, tak tam také zdravíme, samozřejmě do Brna, tak 13. prosince potom v Praze. A za chvilku DJ Saš a Tina Kozinc na Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jsme Hit Radio 90, DJ Sash a Tina Cousins, Mysterious Times. Co se děje, jak i na silnicích, i to se dozvíte před osmou.
1: Na dálnici D1 na 42. kilometru směrem na Prahu se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s kolonou. Na trase z Domažlic na Plzeň za sjezdem z dálnice D5 havarovalo osobní auto. Dejte pozor. A na trase z Teplic směrem na Ústí nad Labem za Chlumcem bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v obou směrech.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
16: Thajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Thajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Thajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky thajského boxu, thajské masáže, thajská gastronomie, autentické thajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival. Festival.
17: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by měli také rozhodnout o tom, kolik ČT a Český rozhlas budou dostávat ze státního rozpočtu. Radní hlavního města dnes projednají záměr upravit stanice lanové dráhy na Petřín pro bezbariérový přístup. Pražský dopravní podnik v současnosti lanovku opravuje, otevřít by se měla na podzim. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Dosažení dohody potvrdil i Donald Trump. Po oznámení, že USA a Írán podepíší memorandum o mírové dohodě, klesly ceny ropy, dostaly se na nejnižší úroveň od března. A hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy.
2: Přes den bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě může být až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hitradio 90ka, je minutu před 8, pondělí 15. června. Co jste dělali o víkendu? Odpočívali jako naše národní fotbalová sestava? Ta už přeletěla do Dallasu, v sobotu měli volnější den, tak byli třeba na rodeu, ale už se vrátili k tréninku a my jim držíme. Budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou ve středu. Palce jim držíme. Anglická reprezentace ta ještě nezačala a už přišla o míč i o Lego. Já se jmenuji Vláďa Řepka. A za chvilku vám řeknu víc. Teď Right Said Fred, krásné ráno.
0: Radio 90.
3: My love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Taky o tom, aby člověk nezapomněl, odkud přišel, je hit teď v 8.11, no 8.12, teď na Hitrádiu 90. Dobré ráno. Tím se vlastně Take That začali loučit s Robbie Williamsem. S některýma věcma se nám ale loučit nechce. Mají pro nás třeba citovou hodnotu, že jo? To, co ukradli anglické reprezentaci na mistrovství světa ve fotbale, tak to se poměrně i dobře vyčíslit dá. Přišli o věci za zhruba 376 tisíc. Kromě kopaček, míče, podepsaných dresů, jim vzali i stavebnici Lego. A zlodějům bych přál, aby jim pár kostiček z Lega upadlo na zem a týden po něm šlapali. A pak vrátí celý lup. I s úrokem.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
7: Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
6: Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: stěhovanikrbec.cz
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindl X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.
1: Escucha el ritmo.

Ještě 4 minuty a bude 8:30, dobré ráno a budeme pokračovat dál hrát 90ky non-stop, ale ještě než pustím další písničku, něco, co by vás trošku dostalo do nálady při pondělku a zahřálo ty studený konečky u prstů. Tak třeba dobrá zpráva, že po chladnějším začátku tohoto týdne se v Česku začne oteplovat. Už v pátek a o víkendu můžete vytáhnout krátký trika, protože teploty vystoupají, a teď se na to připravte, nad 30 stupňů. Já se jmenuji Vláďa Řepka a hned jak jsem to řekl, tak tady v Praze alespoň vyšlo sluníčko. A teď Prince Ito Joe a Marky Mark na Hit Radio 90.

0: 8.37, je mi jasný, že pokud nás posloucháte v autě na dabu, měli jste Mr. Big určitě pořádně nahlas, jsme Hit Radio 90, krásné pondělí. A pokud nás posloucháte v autě, tak se bude hodit následující informace. D1, kilometr 42 ve směru na Prahu, nehoda, je neprůjezdný odbočovací pruh. A ještě D11, 50. kilometr ve směru na Prahu, porouchané vozidlo, takže očekávejte zdržení. Jeďte opatrně.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: prosím vás, můžeme se zeptat, to na svatýho dindy, to se slaví kdy? Milám Jágo až Djord. Dobré ráno, 8.52, si trádiem 90. Já jsem Vláďa Řepka, koukám do kalendáře, Vítkům přejeme všechno nejlepší ke svátku. A nejenom jim řeknu, jaký nás čeká počasí, a teď hop na silnice.
1: Na dálnici D1 na 47. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala v koloně dvě nákladní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh, počítejte se zdržením. Na trase z Jaroměře směrem na Hradec Králové na úrovni Předměřic nad Labem bourala dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A na trase ze Strakonic na Vimperk před Zlešičkou se srazila dvě osobní auta, projedete tam jedním pruhem.
0: Olomouci v Litovelské ulici na křižovatce se třídou Svornosti se srazila dvě osobní auta, tak počítejte i tam s omezením.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
9: 90.

0: devadesátka.
1: Přes den bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásné pondělí 15. června, jste zítra Rádiem 90, já se jmenuji Vláďa Řepka a mám pro vás třeba info, jak získat dva lístky na činasky. Taky prozradím, že je dneska Mezinárodní den odpůrců vojenské služby a že Jennifer Page je crush teď.
0: Hit Rádio 90.

0: hluboký hlas, který bych i já jí mohl závidět, úžasný kostýmy a tu její vůni cítím i přes mikrofon. 80 Cher v 9.07 na Hit Radio 90. Že by se chystala do důchodu plést svetry, no tak to dovolte, abych se teda zasmál. Cher bude plést, ale hlavy mladším klukům. A s jedním o 40 let mladším dokonce chystá svatbu. A sama k tomu říká, starší muži mě nikdy moc nechtěli a mladším klukům je úplně jedno, jestli jsem šílená nebo dělám divné věci. Dál hrajeme 90ky non-stop, i YouTube budou za chvíli.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex CZ.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Hit stejně jako já, tak volejte 720 868 636. Točte Hit Radio 90 a buď vám dám lístky já, anebo moje kolegyně Markéta Rachmanová.

0: 12 věci teď na Hit Radio 90 v 9.38 a kdybyste chtěli vidět třeba někde naživo, tak nejblíž 27. června nebo 4. července, taky to mají pěkně nabitý. Jestli máte teď jednu ruku volnou, tak se podívejte a zkuste náš Instagram, kde se moji kolegové baví o seriálech, které nás bavily v 90. letech. Pobřežní hlídka, Dallas, Twin Peaks. Poutáme na sítích na novou vypalovačku, najdete nás tam jako Hit Radio 90 a jedna z mých kolegyň Markéta už za chvíli.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. NebePraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Tohle jsou Lightning Seeds na Hit Radio 90, 6 minut před 10.
1: Na dálnici D1 okolo 90. kilometru u Humpolce ve směru na Prahu. Dejte pozor, je tam odstavené osobní auto s defektem. Na trase z A6 směrem na Cheb na příjezdu do Hazlova komplikuje provoz nehoda nákladního auta. Na místě zasahují záchranné složky, připravte se na kolonu. A problémy vás ještě mohou potkat po nehodě na Táborsku. Na silnici z Opařan na Bechyni za Starým Sedlem se srazila dvě nákladní auta.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
13: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
19: Lyže?
20: Happy Sport.
19: Dětské kolo?
20: Happy Sport.
19: Půjčovna?
20: Happy Sport.
19: Servis?
20: Happy Sport.
19: Bazár?
20: Happy Sport.
19: Šťastné dítě?
21: Happy Sport.
19: Happy Sport?
20: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
21: Happy Sport.
22: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Devadesátka.
1: Dneska bude celý den hlavně polojasný až oblačný, na severu ještě přehánky, večer už postupně vyjasňování. Teploty většinou někde mezi 17 až 21, na jižní Moravě teploji až 24.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezké pondělí. Na sociálních sítích to po víkendu vypadá, že pokud jsme nebyli na Rock for People nebo na Evě v Edenu, tak jsme museli snad být na jiný planetě. A nebo prostě tohle sdílení polohy není to, bez čeho si úplně neumím představit život. Já budu teď s vámi až do 14. tady na Hitrádiu 90. Jsem Markéta Rachmanová a přeju hezký pondělí.
0: Hitrádiu 90. a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Tento týden u nás můžete vyhrát exkluzivní lístky na Činasky Open Air léto 2026. Kdybych řekla, že to je jenom koncert, tak bych lhala, protože tohle je série opravdu zážitkových dnů, kde se bude nejenom hrát, ale vy od nás můžete vyhrát dva VIP lístky do speciálního lounge, kde bude skvělý výhled na celou tu produkci, taky speciální Činasky catering, něco k pití, prostě něco, na co budete celý léto vzpomínat a ostatní vám to budou závidět. Tak dneska hrajeme o lístky do Vlašimi, kde Činasky Open Air léto proběhne už 27. června a výherním hitem dnešního dne je písnička Stejně jako já. Tak až uslyšíte, tak volejte 720 868 636.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hrajeme 90 non-stop, tohle jsou Cut & Move, posloucháte Hit Radio 90, ještě máte tak dva dny na to, abyste svůj dům nebo byt doplnili alespoň o mobilní klimatizaci, protože se na nás chystají takzvané tropické noci. A jestli já jsem se vždycky něčeho v těch vedrech s otevřeným oknem v ložnici bála, takže mi tam vleze ten největší pavouk, co tam někde je, a projde se mi po obličeji. Pokud by se měla hledat nějaká fobie u Briana Adamse, tak tam by to byl spíš strach z toho, že by se těm zvířatům ublížilo. Brian Adams je už od nějakého 89. roku striktní vegan a taky vášnivý ochránce práv zvířat. Jeho motto zní, pokud máte rádi zvířata, tak je prosím vás nejeste. No a vlastně Rod Stewart a Sting jsou na tom podobně. Takže, když se točil tenhle ten hit, nikdo si tam rozhodně Godaj s cibulí nedal.

0: Pořád se v jednom z londýnských divadel uvádí muzikál Lví král a pokud budete mít cestu do Londýna třeba o prázdninách, doporučuji, tohle je za mě pořád jeden z těch nejlepších muzikálů, který kdy kdo napsal. Možná proto, že v tom má prsty právě Elton John. Na podcastových platformách, na YouTube a taky na našem webu hitradio90.cz je úplně nový díl podcastu Vypalovačka. Tentokrát se věnuje fenoménu devadesátkového seriálu. Každý jsme měli nějaký oblíbený a největší utrpení bylo čekat týden na nový díl. Tak si poslechněte Vypalovačku a napište nám potom do komentářů na sítích, jaký byl ten váš návykový.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně-vráž.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Devadesátky jsou

0: Posloucháte Hitradio 90, blíží se 11. nejvyšší čas na silnice.
1: Komplikacemi stále počítejte, po vážné nehodě nákladního auta na tahu z Aše na Cheb na příjezdu do Hazlova. Je tam kolona. Na dálnici D1 na 104. kilometru směrem od Brna na Prahu je odstavené nákladní auto. Šofér tam řeší defekt, dejte pozor. A na pražském okruhu směrem na letiště u exitu 15 je nehoda dvou nákladních aut, tak i tady opatrně.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
12: Hit Radio 90.

0: Dneska bude celý den zataženo na severu, převážně hodně velká oblačnost v severovýchodní polovině území, pak taky lokální přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění a teploty na 18 až 21.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Právě dneska hrajeme o lístky na Činasky Open Air Léto. Výherním signálem je hit Stejně jako já. No a číslo 728-686-36 je od rána aktivní, tak můžete vyhrát dva VIP lístky v hodnotě 4000 korun. To je, myslím, dobrý start léta. Já jsem Markéta Rachmanová, těším se, až to tady propukne. Zatím máte pořád všichni stejné šance. Hezké dopoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Máme za sebou první víkend s mistrovstvím světa ve fotbale. Taková zajímavost. Japonští fanoušci po zápase s Nizozemskem po sobě na tribunách tradičně uklidili, odpadky naházeli do obrovských pytlů, snesli to z tribun tam, kde se pak ty pytle odvážely, a úklidovou tradici dodrželi i hráči samotný japonský reprezentace v kabině, protože to oblečení naskládali pěkně do komínku s takovou geometrickou přesností, jako když samuraj ukládá svoje meče do vitríny. Dneska večer vstupuje do šampionátu jeden z největších adeptů na celkové zlato, a to je Španělsko. Hraje proti Kapverdám v 18 hodin, kdybyste se chtěli podívat. No a 90 jsou za moment zpátky i s Tinou Tyler. Hezký dopoledne.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: FM 90 non-stop, Kylie Minogue, podcast Vypalovačka o 90-kových seriálech. To je nový díl, který jsme vypustili do světa a napsal Petr. Ahoj Markéto, já jsem se díval na Pobřežní hlídku. Líbily se mi ty pornoherečky v červených plavkách. Tak Petře, snad všichni víme, že to nebyly pornoherečky, že se jenom tak stylizovali, přece jenom na ten seriál se dívali i děti. Pobřežní hlídka je mimochodem velké téma Vypalovačky.
1: Víte, kdo měl původně získat roli toho Mitchova syna Hobieho?
2: Někdo známej?
1: Mhm.
2: A známe
1: tenkrát
2: ho?
1: Mu bylo 15.
2: 15, jo.
1: Akorát, že jako Hasselhoffovi se to úplně nelíbilo, že měl pocit, že když bude mít jako 15-letýho syna s touhletou vizáží, takže on sám bude vypadat v tom seriálu jako mnohem starší, než je. Že to jako úplně věkově nevychází. Ale měl to být normálně Leonardo DiCaprio.
2: Já jsem ho chtěl říct normálně, nevím proč, ale fakt jsem ho chtěl říct.
1: Možná, že by jedinej uměl plavat. Protože oni ty herce ještě navíc jako fakt neuměli plavat.
2: Ale v Titaniku to ne... Wow. Jo, tam to nepotvrdil zase, jako sorry.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 11.42. Mě občas přepadnou takový divný představy, jak teďka zapršelo. A říká se, že nějakých 3 až 5 dní poté se vyplatí jít do lesa s košíkem. Myslíte si, že Backstreet Boys byli někdy na houbách? Já to teďka vidím před sebou, úplně teda nevím, čeho se chytit, ale představuju si, jak tam jdou v těch bílých, lněných košilích, lesem, sprouteným košem, jak jim pak po těch rukávech lezou klíšťata. No nic, tím jsem vám jenom chtěla nepřímo říct, že mykologové tvrdí, že houby teď opravdu porostou. Hezké dopoledne.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pozor na nehodu na dálnici D1 na 47. kilometru směrem na Prahu. Na D1 opatrně, taky na 28. kilometru směrem na Brno. Stojí tam na krajnici porouchané nákladní auto. A na výjezdu z Olomouce směrem na Muhelnici u velkého kruhového objezdu havarovala 2 osobní auta. Tak pokud tady teď budete projíždět, buďte opatrní.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Radia.cz Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projednává vláda. Ministři by podle premiéra Babiše měli také rozhodnout o tom, kolik budou veřejnoprávní média po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Chorvačtí potapěči našli v plachetnici, která se u Splitu potopila s českou posádkou, tělo pohřešované osoby. Počet obětí tím vzrostl na 4. Další 4 zbylí členové posádky jsou v nemocnici. Jejich stav není vážný. Ke kolizi katamaránu a plachetnice s českou posádkou došlo v neděli. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes v 5 hodin odpoledne uskuteční požehnání nových varhan. Bude součástí bohoslužby, při které na varhany zazní mše Antonína Dvořáka zvaná Lužanská. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
2: Lucie, díky, já doplním ještě počasí. Čekáme oblačnost v severovýchodní polovině území během dne s přeháňkami. K večeru už by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Pondělní odpoledne, 15. červen, ve školách poslední testy, uzavírání známek, trošku sprint, aby se to stáhlo na tu lepší, která potom stejně zůstane jenom číslem z minulosti. 720-86-86-36, to je dneska důležitější numero, než nějaká trojka z fyziky. Činasky, stejně jako já, výherní signál, pokud chcete lístky na Činasky Open Air léto. Já jsem Markéta Rachmanová, přeju hezký odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice na Hitrádu 90. Ještě pár dní. A jak když tenhle ledový refreshment najdeme? Míří k nám totiž teplý vzduch. O víkendu, pokud se ty výhledy naplní, tak by mělo být až 35 stupňů. Podobně teplo je i v dějištích fotbalového mistrovství světa. Všechny stadiony tak musí mít šatny vybavený ledovýma vanama a taky speciální vzduchotechnikou, která dokáže hráče během 15-minutové pauzy o poločase okamžitě schladit. Letos FIFA taky zavedla radikální změnu, možná jste si všimli, povinná 3-minutová přestávka na hydrataci je v každém z těch 104 zápasů turnaje, bez ohledu na to, jestli se hraje v noci, anebo jestli je ten stadion klimatizovaný. 90. Za chvíli zpátky budou Savage Garden. Hezké odpoledne.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. NebePraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Oho, tady Tomáš.
1: Ahoj Tomáši. Tak ty bys chtěl činasky.
0: Já bych chtěl určitě činasky, ty jsou skvělý.
1: Jaký máš pondělí?
0: Pondělí hodně pracovní, cestuju. Vyjel jsem od našich novohradského přes tábor, ty jsem v Řimově a vracím se zpátky na jich. No.
1: A jak to jede? Jak to jede při pondělku?
0: Jede to docela dobře. Já jako lidi jsou takový nějaký asi s tím počasím takový omráčený.
1: Zpomalený, viď? Nějaká tlakování, že se dostala za volanty.
0: No tak... A nebo se připravují na tu teplou vlnu, která přijde od středy.
1: A nebo, to je pravda. Hele, tak když jsi tak hezky dovolal jako úplně nejrychlejší posluchač na činasky, stejně jako já, tak 27. června si můžeš udělat výlet do Vlašimi na ten skvělej festiák Činasky Open Air. Souhlasíš?
0: Výborně, úplně super, skvělá zpráva.
1: Na jakém
0: koncertu? To bude jako dárek pro dcerušku, protože ona zrovna má 1. července narozeniny a my jsme na nich loni byli na jednom z všech festů a strašně se jí to líbilo, takže to bude paráda. No.
1: Tak to je hezký, protože tohle nebude vlastně jenom obyčejný koncert, bude to celý takový jako zábavný, zážitkový odpoledne a navíc to máte do VIP lounge, takže to bude krásný místo, budete tam mít spoustu jídla, pití, s kapelou se můžete potkat, hele, fakt jako závidím, krásný sobotní odpoledne to bude. No?
0: Děkuju vás.
1: Tak se měj krásně, šťastnou cestu, dobře dojeď a 27. června si to užijte s rodinou, jo? Měj se hezky, čau, ahoj.
0: Ahoj.
2: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90.

0: Je to pár minut, co Hit Radio 90 nadělovalo. Tomáš vyhrál vstupenky na Čengasky Open Air 27. června v Zámeckém parku ve Vlašimi. Budeme tento týden na Hit Radio 90 ještě soutěžit, tak si to nenechte ujít, pozorně nás poslouchejte. Přece mi to tady nenecháte ležet. Natali Imrulia, za chvíli, hezké odpoledne.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Don't Call Me Baby a Madison Avenue. Hrajeme 90 non-stop 7 minut před 13. hodinou. Pojďme na silnice.
1: Na trase ze Slaného na Mělník před nájezdem na D8 u odbočky na Novou Ves blokuje provoz nehoda. Připravte se na kolony. Na Děčínsku mezi Šluknovem a Rumburkem před železniční stanicí Valdek havarovalo osobní auto. Na místě zasahuje policie. A na Žďársku mezi Tišnovem a Velkou Výteší za odbočkou na Křoví se kvůli nehodě projíždí Kyvadlově. Zdržení je tam nárazové.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
11: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
12: Změnili jste adresu,
13: stěhujte se bez stresu,
11: naše rada zní.
14: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: stěhovanikrbec.cz
16: Stěhovací a vyklízecí služby.
17: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
19: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival. Festival.
7: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: 90.
1: Dneska už to asi nemusíme komentovat, nicméně oblačnost zataženo, k večeru bude mraků ubývat, místy až do vyjasnění, nejvyšší teploty do 21, zítra už polojasná obloha, skoro jasná, teploty 19 až 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezké pondělní odpoledne. Ve Washingtonu ještě dojíždí oslavy narozenin prezidenta Trumpa, který spojili s oslavou americké nezávislosti. Celé to stálo miliardu. Takový skromný rodinný brunch pro nejbližší rodinu, no. Se stíhačkama nad hlavou, s MMA zápasníky v kleci. Jestli vy máte v občance datum 15. červen, tak všechno nejlepší a galup k tomu.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 10 minut po 13. posloucháte Hit Radio 90. Zdravíme vás za volanty, pokud nás ladíte v dabu na svých cestách. A čistě náhodou nepojedete zítra po dálnici D35, tak jako mezi 9. a 15. hodinou. Ať jste připraveni a ne překvapeni, řeknu vám, co se tam chystá už za chvíli.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

0: Hezký pondělní odpoledne, 13 hodin 25 minut, ladíte Hit Radio 90. Docela nevšední zážitek můžou mít zítra řidiči, co pojedou po dálnici D35. Při cestě můžou totiž míjet tanky Leopard 2A 4 české armády. Zatímco běžně se pásová technika přepravuje po železnici nebo na těch velkých podvalnicích, tak tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici úplně napřímo. Na pásech budou mít takový gumový chrániče, aby tam neudělali z toho paseku. No nicméně na cestu se z posádky v Přáslavicích vydá 9 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. A armáda zdůraznila, že půjde úplně o první takovýhle přesun v historii. Tanky vyjedou přímo ze základny v Přáslavicích, najedou na dálnici D35 na exitu Kocourovec a pojedou ve směru na Ostravu až po velký újezd a odtud se budou vracet zpátky. Bude to mezi 9. a 15. hodinou. A ještě jedno upozornění, pokud nás náhodou na silnici potkáte, poprosíme o ohleduplnost, dodržování bezpečnostních zásah a pokynů vojenské policie. 55 tun totiž nikam neuhne, prosí vojáci. Tak dálnice D35 zítra mezi 9. a 15. Tanky na silnici. Možná to bude vypadat dost strašidelně, ale je to jenom cvičení.
1: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. nonstop.

Když budete mít chuť na 90-kový seriál, tak venku je z brusu nový díl našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let. Dallas, Dynastie, Pobřežní hlídka, Přátelé a mnoho dalšího. Poslouchejte na podcastových platformách a taky na webu hitradio90.cz. Markéta Rachmanová vám přeje hezký zbytek pondělí. Zítra v 10. Ahoj.

0: Tiketky na www.levnězčiny.cz. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 doznívá jeden z nejlepších hitů dekády. Výborná píseň All Together Now od kapely Farm. To je krásná věc na přivítanou takhle po víkendu. Ivo Alač už vám přeje krásné pondělní odpoledne. Máme 3,5 minuty před 14. hodinou. 90 budou za chvíli zpátky, ale předtím samozřejmě aktuální informace.
1: Na dálnici D1 na 329. kilometru ve směru na Brno je po nehodě neprůjezdný pravý pruh, dejte pozor. Na Táborsku na trase z Deštné na Soběslav před Chlebovem havarovala dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. A na trase Prachatice Netolice u odbočky na Hracholusky se střetla dvě osobní auta, s opatrností je tam silnice průjezdná Kyvadlově.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Velká oblačnost s lokálními přeháňkami k večeru, pak bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění, nejvyšší teploty 16 až 21, na jižní Moravě až 23, no a co úterý? V Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháňky, na západě později výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 6 stupni, nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě může být o 2 stupně tepleji.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Máme trošku zpoždění, tak nezdržujeme. Boy George už je tady.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: 90. Tahle ta dáma s distinktivním hlasem okouzila svět svým popěvkem la-da-dí-la-da-da v obrovském hitu 91. Gypsy Woman. A touhletou písní se Crystal Waters vyškrtla z toho seznamu One Hit Wonders, tedy umělců s jedním hitem. Bylo to v 94., kdy hodně bodovala s 100% Pure Love. No a pak se to ještě pojistila v následující dekádě s peckou Destination Calabria s Alexem Gaudínem. No, Crystal Waters není takovou tou typickou 90. hvězdou, která rychle zapadla. A myslím, že i Nirvana by ještě fungovala nebýt klubu 27. Za chvíli Smells Like Teen Spirit na Hit Radio 90.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tohle byly na Hit Radio 90 Pet Shop Boys a New York City Boy. No a co ti naši boys v Dallasu na mistrovství světa ve fotbale? V sobotu byli na klasickém texaském rodeu, ale včera už se naplno vrátili k tréninku a chystají se na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice. Musí vyhrát, jinak by se mohlo stát, že budou před závěrečným utkáním s Mexikem bez šance na postup a letět s tímhletím do Mexico City hrát proti domácím, tak to je nejhorší možná situace. No tak ve čtvrtek od 18 hodin našeho času budeme hodně držet palce. A nevím, jestli by déšť třeba pomohl. Phil Collins si ho ale přeje právě teď na Hit Radio 90. Pomohl. Phil Collins si ho ale přeje právě teď na Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 Smooth, Santana, Rob Thomas. Tohle mimochodem zaznělo ve filmech Rabín, kněz a krásná blondýna, taky Láska nebeská. My jsme se ale jako dnešní 3 ve 3 připravili to, co zaznělo v jednom nepříliš milovaném filmu, který je ale hodně zásadní pro jednu z pouhých 15 hereček, co mají doma 2 Oscary za své výkony v hlavní roli. Více už za nějakých 20 minut, předtím třeba East 17 nebo No Doubt na Hitrádiu 90.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
6: 90 jsou zpátky.

0: takovýmto způsobem předělali vet klasiku Yesterday od Beatles. V 90. máme 4 minuty před 15. za chvíli tedy 3 ve 3, ale ještě předtím aktuální info z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na trase s Příbrami do Votic za mostem přes Vltavu u Zrůbku zasahují hasiči u požáru traktoru a silnice je zavřena odhadem do 6 podvečer. Nesouvislá kolona kamionů se táhne po D1 z Vyškova do Brna. Mezi 212. a 196. kilometrem je to na 20 minut. Sunout se budete také na příjezdu do Brna po bratislavské D2, a to od 8. kilometru. Pevné nervy budete potřebovat také na trase z Litomyšly na Vysoké Mýto, kde je před omezením u Cerekvic nad Loučnou 4-kilometrová kolona a v protisměru má kilometr. Podobná situace je z Trutnova na Jaroměř u Choustníkova Hradiště.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně v Ráž u Písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: lazne.vraj.cz
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Bohumíně na Karvinsku za 2 miliony 640 tisíc, pozemek bydlení v Bohumíně za 1 milion 790 tisíc, byt 3+1 v Mladé Boleslavi za 6,5 milionu, rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 8 milionů 299 tisíc, a byt 3+1 Praha Strašnice za 8 milionů 900 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko, v místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
0: V úterý by mělo být v podstatě podobně jako dnes. Čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, později na západě výjimečně i bouřky, a na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Nejnižší noční teploty 11 až 6, nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě až 26.
13: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: 15. června 1995, tedy přesně před 31 lety, vstoupil do našich kin 4. díl série Karate Kid. A to i přesto, že se ty předchozí u nás nepromítaly. Moc se teda na něj nechodilo, nejenom u nás, ale i ve světě. Kritikům i divákům se moc nelíbil, no ale přesto je něčím zásadním. Představil světu Hilary Swank. To je ta skvělá herečka, která pak dostala 2 Oscary za Kluci nepláčou a Million Dollar Baby. A mimochodem byla taky v Beverly Hills 920. Ale předtím tady byla taky ve filmu Nový Karate Kid, kde hrála tu titulní roli a doprovázel jí přitom i hodně dobré písničky. A 3 z nich si teď dáme.
14: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Je jednou ze čtyř hereček v historii, kterým se povedlo vyhrát dva Oscary ještě předtím, než jim bylo 30. Hilary Swank se to podařilo za skvělé výkony ve filmech Kluci nepláčou a Million Dollar Baby, ale někde se začínat musí, no a to bylo konkrétně v 94. ve filmu Nový Karate Kid, na kterém byla vlastně Hilary tím nejlepším. I když ty písničky v něm byly taky super a tři jsme si zahráli na Hit Rádiu 90. Ten Sharp a You, M People, Moving On Up, a teď nám taky doznívá You Gotta Be Your Desiree. Tolik dnešní 3 ve 3.
1: 3 ve 3. Na Hit Rádiu 90. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Myslím, že to byl náš posluchač David, který minulý týden přímo ve vysílání Hit Rádia 90 říkal, že je jedním z těch, co zažili YouTube v Česku naživo. Bylo to 14. srpna 1997 na Strahově, kde na začátku druhých přídavků zazněla i tahle ta píseň z Batmana Navždy, Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Mimochodem, David byl teď prvním výhercem vstupenek na jiný koncert, konkrétně na Činasky Open Air Léto. V sobotu 27. června v Zámeckém parku ve Vlašimi. Kdybyste chtěli taky vstupenky, VIP vstupenky na tuhletu akci, tak dobře poslouchejte Hit Radio 90 v tomto a v tom následujícím týdnu. V tomhletom týdnu právě rozdáváme ještě Vlašim, v příštím týdnu přijde na řadu Slaný. Výherní písně samozřejmě bude nějaký song od Činasky, ale teď už Celine Dion. That's the way it is.

0: Naprosto skvělá věc kapely Foo Fighters Walking After You obohatila nejenom teď playlist Hitrádia 90, ale kdysi i první celovečerák Act X, o kterých se samozřejmě taky bavíme v tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let. Ten je tentokrát o 90-kových televizních seriálech, tak si to když tak poslechněte, třeba na hitradio90.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Když se já podívám Over My Shoulder, tak vidím logo Hit Radio 90, které máme tady za sebou ve studiu. A když se podívám před sebe, tak vidím obrazovky, na kterých mi to třeba hlásí Beloved, R.E.M. a Lizu Stansfield v další hodině. A teď taky znělku dopravy, do které bude mluvit kolegyně Renata.
1: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu ve směru na letiště. Od Jesenice až po 16. kilometr budete po pojíždě 20-30 minut. Srážka nákladního auta s osobním vás přibrzdí na 20 minut na D1 u Skorkova ve směru do Brna na 100. kilometru. Nesouvislá kolona kamionů se táhne po D1 z Vyškova na Brno. Mezi 218. a 196. kilometrem nechají 30 minut, osobní auta projedou skoro bez zdržení. A pevné nervy budete potřebovat na trase se z Litomyšly na Vysoké Mýto, kde je před omezením u Cerekvic nad Loučnou 4-kilometrová kolona a v protisměru má kilometr.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
6: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yesom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Jak by mělo být v úterý v Čechách? Čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku by mělo být jasno až polojasno, během dne postupně přibývání oblačnosti a večer ojedinělé přehánky nebo slabý déšť. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 6 stupni, nejvyšší denní mezi 19 a 24, i když teda na jižní Moravě může být zhruba o 2 stupně tepleji.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: A teď už tedy ti interpreti, které jsem sliboval před počasím a dopravou, z hity Sweet Harmony, Everybody Hurts a The Real Thing. Hezké pondělí, zítra Rádio 90.
1: Hit Rádio 90. A Ivo Alač.

0: Rádio 90, žena se skvělým soulovým a R&B feelingem, které se vlastně jako první umělkyni Bílé pleti povedlo dostat tři hity na vrchol americké R&B hitparády, což bylo právě v 90. Lisa Stansfield nám právě teď předvedla úžasnou píseň The Real Thing a za chvíli něco z úplně jiného ranku. I o Eurodanceu jsme se bavili kdysi ve Vypalovačce, za chvíli jeho jeden z hlavních představitelů, DJ Bobo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
9: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
10: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
9: www.mirakulum.cz.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: No, Mariah Carey mi teď na Hitrádiu 90 připomněla, že jsme v poslední vypalovačce s Markétou a Michalem tak trošku zapomněli právě na fantasy seriály, jako byly třeba Xena a Herkules. No, ale zase jsme probrali BHčko, Pobřežní hlídku, Dallasa dynasty, Přátelé i Teletubbies. Akorát teda v postavách z telenovel jsme měli trošku bordel. A něco takového bylo ještě ta Manuela, ne?
1: Já jsem si totiž původně myslela, že Manuela byla nějaká zprostiárna.
2: To byla Emanuela.
1: To byla Emanuela.
2: To byla Emanuela. Manuela byla normální telenovela. To byla klasická telenovela Manuela.
0: Taky tisíc dílů, ne?
2: A pak ještě Divoký anděl. No, Manuela byla ta slepá, ne?
1: Podle ne, to byla Esmeralda.
2: To byla Esmeralda.
1: Počkejte, pojďme si udělat pořádek v dívkách. Takže Manuela byla italsko-argentinská telenovela. Pak byla teda Emanuela. To byla nějaká ta zprostiárna.
0: Jasně, a to byly filmy ze 70. let francouzských.
1: To se netahejme, dobře. A pak to byla Esmeralda, no, to byl vlastně taky takový ano. Ten železního kult, že jo?
0: A to byl ten anděl, ne? Co si
1: ne,
0: teď
1: to byl Divoký anděl.
2: Natalia Oreiro, Divoký anděl.
0: Esmeralda je hlavní postava
1: Kámo,
0: seriálu
1: Divoký anděl. Kámo, ty chodí jenom do kina na televizi, vůbec nekoukej, ty si to vůbec nevyznáš.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější díl Vypalovačky od včerejška na podcastových platformách, YouTube kanále Hitrádia a na Hitrádiu.
3: Podcast o fenoménech 90. let.
0: Nejnovější díl Vypalovačky od včerejška na podcastových platformách, YouTube kanále Hitrádia a na Hitrádiu 90.cz. Tuhle

na svém kontě nějakých 50 hitů. To je úplně neuvěřitelné číslo. Erasure nám právě teď nabídl jeden z nich. Don't Say Your Love Is Killing Me na Hitrádiu 90. No a za chvíli další taková dvojka. Jedna členka už bohužel není mezi námi, ale Roxette mají na svém kontě taky skvělé pecky, které si pravidelně hrajeme. Jednou z nich je i Sleeping in My Car.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Radio Devadesátka.

0: Unique 2, Break My Stride, finishuje hodinu na Hit Rádiu 90, máme 8 minut před 17. Lucie Daňková se za chvíli v přehledu zpráv dostane i k aktualitám ohledně koncesionářských poplatků, ale ještě předtím Renata Pechová nabídne informace z dopravy.
1: 20 minut necháte na pražském okruhu směrem k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem. V koloně navíc bourla na 20. a 5. kilometru dvě auta a zdržení tak narůstá. Kvůli dopravnímu omezení se táhne nesouvislá kolona na D1 z Vyškova na Brno. Mezi 220. a 196. kilometrem nechají nákladní auta přes hodinu, osobní asi 20 minut. Pevné nervy budete potřebovat také na trase z Litomyšly na Vysoké Mýto, to, kde je před omezením u Cerekvic nad Loučnou 4-kilometrová kolona a v protisměru má kilometr. Podobná situace je z Trutnova na Jaroměř u Choustníkova Hradiště.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je! Nabíjíme koloběžku!
3: Mám mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju!
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko, v místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
18: 90. Nejlepší hudební dekáda.
19: Prince would sing about, so put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
20: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
21: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Vláda schválila novelu mediálních zákonů. Ta ruší poplatky za veřejnoprávní média. Napojeny budou na státní rozpočet pro obě instituce, to znamená ponížení částky na hospodaření, a to zhruba o 15%. Celková rekonstrukce frekventované Kbelské ulice v Praze je na spadnutí. Už za týden v pondělí začne instalace dopravního značení nutného pro opravu, která pak začne 2. července. Práce potrvají do 15. srpna a přinesou omezení ulice ze 2 na 1 pruh. Ještě dnes a zítra mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit informace o škodách po letošních jarních mrazech. Poškození zatím hlásí na 400 pěstitelů peckovin, zejména jablek. Zavřený neratovický stadion do doby, než místo něj vybuduje město nový, nahradí od října mobilní kluziště. Vedení radnice tak chce zajistit ledovou plochu pro hokejisty, školy i veřejnost. Kluziště bude možné zastřešit nafukovací halou.
0: V úterý by mělo být v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo, od západu místy s deštěm nebo přeháňkami, na západě taky později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 6, nejvyšší denní 19 až 24, na jižní Moravě až 26.
20: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Myslím, že chceme to samé, ne? Další velké hity 90. let. We want the same thing.
20: Ivo Alač. Hit Radio 90. Hey!

0: Bylo to o rozpadu jeho prvního manželství. Kapela Queen to nahrála už někdy v roce 1988, ale nevydala na albu The Miracle v 89., jak to bylo původně plánováno. Tak si to Brian May nechal, jak se tak říká, v šuplíku a po smrti Freddieho Mercuryho to oprášel vlastně jako takovou vzpomínku na něj. Vyšlo to na jeho solovém albu Back to the Light a teď jsme si to zahráli na Hit Radio 90. Tolik úžasná píseň Too Much Love Will Kill You, za chvíli už OMD nebo Vanastovky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

Joe Benton, společně s ním UB40 a Baby Comeback v 17.26 na Hit Radio 90. No a kdo se taky letos vrátil na plátna kin, tak to byly hrdinové překvapivě hodně vydařeného snímku Greenland Poslední úkryt z roku 2020. Na letošní Greenland 2 útěk se teda do našich kin moc nechodilo, tak předpokládám, že jste to asi neviděli, ale teď to můžete napravit, protože je to už od minulého týdne i na našich domácích nosičích, na DVDčkách a Blu-rayích. Já mám právě ten Blu-ray, který vypadá i zní líp a taky se u něj tím pádem víc zkoušou nechty při těch napínavých sekvencích. Tak dobrý jako jednička to není, ale byl jsem spokojen, když jsem si to teďko v sobotu dával znova, tak tomu taky dejte šanci. Je to hodně o sekvencích, kdy někdo někoho zachraňuje, a tak si dáme tematicky podobnou píseň Rescue Me od Bell Book and Candle a za chvíli taky filmový hit v půl šesté na Hit Radio 90 s menším zpožděním.

0: Wild Wild West. Tvůrci Mužů v černém chtěli podobný kasovní úspěch, ale to se bohužel nestalo. Ani ten titulní hit Willa Smitha nebyl tak úspěšný jako Man in Black, a tak jsme si tedy z toho soundtracku k tomu propadáku zahráli větší hit Bailamos. Tolik tedy Enrique Iglesias a náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. Za chvíli robí.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!

0: 20 minut necháte na pražském okruhu směrem k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem. V koloně navíc bouralo na 20. a 5. kilometru dvě auta a zdržení tak narůstá. Kvůli dopravnímu omezení se táhne nesouvislá kolona po D1 z Vyškova na Brno. Mezi 220. až 196. kilometrem nechají kamiony přes hodinu, osobní auta 20 minut. Navíc na 115. kilometru bouralo osobní s nákladním a zdržení narůstá. Na Děčínsku na výjezdu ze Studánky směrem na Varnsdorf zasahují hasiči u požáru osobního auta a i tady je provoz omezený.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká. Právě.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Tahické léto v Aquapal Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapal Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně-vráž.cz
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě...

0: prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

Hit Radio 90. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio devadesátka.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
5: Hit Radio 90.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hit Radio 90.

0: 90.
1: Hit Radio 90.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.